Što možete, dženca, išće tak doživić, niko to pokive mam za tutu rianu neđelu. Ve Vohozach seča dženca domkovanku, mjez drujim ze serbske hučbu, hač to štyrioch ve švelovi brožni pši crkvi. Drežance Serbia su na mačanorečnu božu mšu přeprošeni, dženca poponju štyrioch do crkve svjatého Antonia na Bunovskej. Potom je svačina, za to nech kojžde nešto sobu přinese. Jeli cesovam vuljeta do Českeje, ve Liberecu je dženca predstajenje serbského oratoria Vulkotna voda, navečo pečih v auli Libereckeje univerzite. V Krosčicach je nešpo domkovanki s požonovanjom konjacih zapšahov dvemaj navúce při hatkach. A skupina Floppy Dolls budiského dživadva zapiska dženca v Nebelčicach poponju štyrioch na Farskim dvore.

0: Crescendo. Hudžba krótko a svotko.
1: Hej takhle klinčí kojždy piatk tu na našim sčelaku. Svojim hudžbnym serialu Crescendo zabiera so Simon Heduška s aktuálkami serbského a mezinárodného hudžbného sveta, se serbskými hudžbnými staviznami a druhými hudžbnými témami. Přes ešte 4 leta je tak 200 jednotlivých epizódov nastalo. Skladnostne tuto jubilea je von nám niekotre ze svojich najľúbších epizódov do vúsovania zestajú a tomu hišče novostku doda.
2: Jara husto so mje ľudžo prašeja, zvodkel da přeco te ideje za nové epizódy bereš. A tak pravje na to, hač do dženstnišeho vodmujič nemožu. Myslu se, zo je to pola všechky štajke pravidlone seriale, v rozvosu abo nojinach vúhotuja, to samsne. Když so za vecku horiš, a tak džen vodet dňa v tematice ryješ, so to vod samoho vúda. A nikotre témy, toto bju tež přiznač, prostče tak přileča. K tomu svuša například so s instrumentom leta zabierač. Kuždo letnje vúzvola krajne hudžbne rady v Nemskej jeden instrument, kiž so potom celoletnje mouriec svieči. Leca je instrument leta akordeon, a tuž sem so spočatk leta se šelakými serbskými akordeonistami vo témje rozmoujau.
0: Crescendo. Hudžba krótko a svotko.
2: Akordeon svuša do serbskich hudžbných staviznov. Hižo le česatky dlho. A zavisče dopomína so tun abo tamne z vás na džiatnače 190 leta, když je znáta serbska skupina po viesných svedžinách ježdživa a tam ľudí zabavjala. Floriana Bemaka sú tute leta vo sebe formovali.
3: Jako džičo je môj vujne zaorio, to by Markus Moa pod Lusi Holco. A ja som to zbožomil, když som malky bol v malý svitce sedieť, kde som môj vuj přihotvoril na koncert. To by si také ráno u komiky, to mi kúži čas zase motivíruje.
2: Potom je sam po příkladě vuja akordeon nauknul a je dženca jako akordeonist na niekotrých serbských svědčinách popuču.
3: Nejrenče jsou doživěně romáče se spřečelemi ve Ukraju abo tu ve Vůžice na festivalách. Rane slovianský spiv spivač a serbský spiv, přitom rejvač, druhý ľudí zeznač a je celé jednore mesové byč.
2: David Cish je znáte přes skupinu Popsorben. Tyž vun hižo dlho na serbských svedžinách vystupuje. Jeho fascinuje zo instrument.
4: Také už jo bez štroma funkcioniruje a s tým tež ve veľa situáciách mi zlohší. Dere převožeč ze súčbu a čiště jednore tež spievač, no k všem možným příležnosťom.
2: Dále zahoria jeho vulka paleta možnosťou instrumenta.
4: Misa jara lubi ta vulka dynamika na akordeone, přesto zadavuje rozžene registry, kiše môže zastajíč. Sam jara lubi, za môže jen tež cunje zynky ráč na akordeone, jen pa tej môže hajze s tým pravým registrom, kiše jara orkestrálne klinči, mocne melodie zarač a vyza tež porane mocne převodžač.
2: A tak je nám akordeon předovšim znaty jako ľudový instrument. Ale?
5: Což potom je osnáno ta neznačíša funkcia, když například tyž na balády myslu abo na žánry, když jen ten akordeonik nebyl očakval, když pa on toho možný jo. A ty po mojem minenu ty klasická literatura nic přeco, ale husto tyž dere funguje na akordeone a luštčiní to ráč, ale ty si to naposkáč.
2: Praj Bosčan Donat, akordeonist skupiny Holasky. Najradšo ma vun vokomík.
5: Když ja jen sam žila gojac neslušu, když sme ve vulky skupine hudbníkov na nekakým spinnom večerku zahali a potom sme tam byli več akordeonov a potom si ty žila vac nie si sam slušal, ale ty si prostě tvojim postam doveriaľ a si bol jene s tým instrumentom a potom gajš v takej extáze, když potom všetci vokal tebe rejuja a spievaja.
2: A runie to vúčiní ľudohudžbné doživienie. Tuž smieme vo sebe lieca, akordeon tak pravie vo svičič.

0: Nimo aktivnych hudźbnikow, kiž pak hudźbu bole jako hobby wukonjeja, mamy we Serbach tež tojšto ludzi, kiž so we nikajkej mierje powołanscy z hudźbu zabiera. Tomu słuša napríklad Maria Maczcyna, logopedoka we Pančicach Kukowie. Z nej som so raz o tem rozmojal, što môžeme ve šednym dňu vopkičbovač, zo se i krúte vôz zdržíme. O sebe netko, když temperatúry pomalu zaso padaja a ľudžo spiešnišo skoria, je téma zaso aktuálna.
1: Crescendo. Hudžba krotko a svodko.
0: Maria Maczcyna je logopedoka v Pančicach Kukowie a ve dokładne, kak môžeme džen votednia s maličkosčemi na svoj vôz džívač.
2: Hajnešte celé bytostne je vizo stajne a veli bič, to je netko menu ve prvnem reči čichu vodu, neko vizo v zimským času in tej rade in čajpije, to je te celé v poriadku, ale ja stajne rade praju, kvitsi ja tež an čaj a žan kofi nedam, ale tež vodu. Tola za naše cuho čivo a za vosuki a za krk je voda nešte celé bytostne.
0: Temperaturu ze žividvo máme vizo tež vopkič boač.
2: To generálne páči za pičo a za jedže, šošto ešte v osebe zimne, alebo v osebe čupfe, alebo jara vutre, poprom skýry škodži, dokud štopon v osokách môžeš krabotač.
0: Štopak činič, když pötne mňzo náš vôz takhle trošku škraba.
2: Ponin šahusto rade to nečiní, no, také vodkašľovanie. Tam dobiť vidieť, že nešto, što ešte v osokám skýry škodži. Tohle v tým páči, když nete začúče má, my nešto škraboce, zase nešto pič.
0: A když rúne ničo k piču pši sebi nemám?
2: Čo ešte tiež dere činč, môže jo môjim plack cumač. Tam je zase vážne, že to nie je žen vutre plack, alebo eukalyptusovi, alebo nekejke volie, ki sú jara vutre, ale celé normálne plack, ja ma prajem. Tu mene cik tomu vedže, že sú vás sebe sliny tvoria, a že sú veľa sliny tvoria, pa ja častejšie spožeram. A častejšie spožeranie k tomu vedže, že tom krk vodspína. Te vodspína ne toho krka je takrec nešto celé bytostne, že on je štabilne, že tom vus je štabilne.
0: Nic pak jenož, keď blíve vopkať s vosom a vosokami je vážne, tež džerženie čiva je bytostne zakrúte vos.
2: Čiž máš ten dživo, když byš te veli sedieť, zojím přilíčaku napríklad, zojím tam stajne zase lada, zo majím rúne stavu, zo ta voa nie je přenapínaná do predka abo dozade, tam môžem čivovať se čin, zosím všetce zojím tú brodu, smie rúččane, s tým ja zade sú te ramena, tak rec ja raduje, to je nešto dobré a stajne všetce zase na to dživačka, aký je ten stavu. Ty, když jen stej, zo majím dobrý kontakt so špundovaniom, to znovu veľa vúčiny, zojím hajneka kšiuje nestej.
0: Tuž přinčte šice s krutým a stabilným vosom přesimu. Nimo miery rady zabieram so ze serbskými hudžbnými staviznami, vo sebe ze staviznami novšeho časa a vosobami, kiž sú so za tú serbskú vec zasadžovali. K tutým vosobi nám svúša bezdvila tež křesťan James Münk. Vun by jeden z najznačiších vúžijských gitaristov a hudžbnikov ve 1980 a 90 letach a je v tým času serbské hudžbné živenie ve pozadku nesmierne vobľivoval.
1: Crescendo. Hudžba krotko a svodko.
0: Nedžívam so, zo najviace z mladých ľudí ničo s menom křesťana Jamesa Münka započeť nemôže. Tež po dlhšej rešerši v internete som jenož muličké informácie k jeho živeniu dostal. Z vôľkého dela pak počahujú sa na předkáčace rešerše kolegynu a kolegu. Sam voného vúbierného serbského gitarista ženie zeznal nesem. Poveda pak sa voním serbským učným živeniu všetco hišče. Serbsce rečal, že nie nie je. Je pak serbsce spieval a serbsko zaostaju je v leče 1907 rodiny ešte viac. Jako křesťana Münka znaja jeho jenož malo. James pak je mnohým zapříječe. Vun by gitarist, komponist, spieval, hudžbník, aranžér a samo jako klankodživadelník je skutkoval. Hudžiu je ve viacorých skupinách, miest druhým ve 80 letách skupine Honky Tonky a pozdišo potom skupine Šavu. Gitarist byše tež napríklad pola folkskupiny Judahej. Wiele o to, štož na popularnej hučbe na serbskich rejach a zariadovaniach abo hornio a delnio serbskim rozvosu doživiame, neby bez ideju a sobu skutkovania křesťana Mynka bylo. Za Mirčina Vecliša je gitaru rau, většinu spievo Marka Smovy je aranžoval a sobu produkoval a za džiči a džičace spievy je so jara horiu. Zo je so nad telkodživom s druhými svojske tvorenie hustčišo raz anešalo, jedre možno. Nezmieni pak ničo na tým, zo přidruží so 180 hučným vopčivaniam ište 50 svojských spievov. 2002 navročí so z Berlína do svojej domizny a spielni se s tým sun. Krotko potom, hakle 640 letne, nejapce zemre. Svojský horizont je se čas živenia přeco zaso dále rozširjal. Nakoncu pak vosta stajne tun, kiš so vo svunčne vedro a dobru náladu staraše.
3: Ja

dokež súčmice předsohýžo skurilne instrumente vuvivali, bola dáme raz trošku do staríznou. Nemský violinist Johann Wilde je 1740 vuvil hozdžikovú violinu. S hudžencom violine šmoraše po hozdžach, štož nikak takhle klinčeše.

0: Anitko je nedom 12.
1: Nábožné vusovanie.
0: Čenca katolské s budijským tachanským farárom Vítom

Nitko dže dalje do Lena, tam je štvrtk Rudi Šéfer 70 svečiju. Svirnemu sluchare serbskeho rozvosa gratuluja a přeja vele zboža nedeši sobu šulario z Pančic a Votrova. V Bretnichu Hauswalde meje šepjatk Maria Kunatova jubilej, gratulanča pisaja. 80 let je či Burg Knez Darius Trovosči. Luba Maria přejeme či vostajn dovo meznami a po zemskim bjeđenju bursa kronu nebesku. To přeja manželský Bernd, pěč dječi s partnerami, nučki a pranučki, přizanknu so brat a sotre s manželskimi a svak. Přichodne postru je za soba snička, ľube vujo Mirčin Kiška z Budišina se 60 švincami si šepolného vodmacha. Modo džeržiče ruka vúmivska. Jako nadobný rek a džentlmen, če cvá svojba znaje, ste jara na tvoje žortne kusate baje. Gratuluje Zara ze svojbu. A na koncu hišče do Sernjan, tam má dženca Monika Zahonová 70. narodnine. Gratuluja z cveje vútrobe manželský Mirčin, cí džoky se svojbami a doromade 7 nučko. O sebe voni přija dále krutú strovotu bože žonovanie a zoby za nich předco tajka ľuba vôka oma vostava. A tež nučky raz svedomie nesú, potom dále veľa vesela při rejuvaniu ve line dance skupinie Smerdžace, abo tež při spomožném dželeve Riane Zahodce. Ľube postru do Sernjan.

Je nedom napojený a to bije naše hornio-serbske vusovanie za nedelu 27. Božnica. Jože nedom dalje s delno-serbskim programom redakcie ABB skoče buza veľa vesela přitem a v utrobne postru do delnije Vúžice. Serbski rozvoz z Budišina so potom jutce ráno pečich za sobši zivi. Ja sem Milan Grojlich a přeju vám ešte krásnu nedelu. Božemie!

0: klingt Gde domov můj ve versii jako oficiální hymna ČSSR. Stavizny zpíva se pak věle jasně zachopil. Ve 17. stří a čižašťa jo nastalo živadlové kráše filovačka a neb žádný hněv a žádná rvačka na serský svěžin fidlariou abo žádno pirjenie a žádno grakanie. Autor toho kusa je byl ve 17. vesem rožený národný pasnikar Josef Kajetan Till.
1: Veni je vegin vážna veselba českého národného gibania. To je bylo ve tom revolucijském času 18. vesum až držašťa. A ve tom času jo zachopil svoju politickou aktivitu jako spisuvaše, jo by uzvolen do austrijského parlamenta ve Víně. Jo, to je ta slizina ve toho autora Josefa Kajetana Tylla. Jo, a ven jo vegin aktivně byl za nevetvisnost Čechov ve austrijské monarchie. To je také vážne za ten kusk, ako jo napisal.
0: Text teje štucky toko graša opisujo svižin v Praze, kedarež se tam vedmeva kužde leto na ukách ve Nuselském dole.
1: Jo, a tite se pešigujo na ten svižin fidlovačka. To je titel toko svižinja šejcov, a fidlovačka klince ako muzikový instrument, ale nejo. Snaž nejo případ, až su uzvelili taky titel fidlovačka, se vie na takých ľudových svieženiach se veľa muzicírujo, ale ten pešek jo skerie na taký rét, kenž šejce užívajú za gladkovanie kože, zgetovanie crejov.
0: V Grašiu je veľa písaných obrazov z birgarského, ale také z vejsného živenia. Muziku za ten kus jo napísal František Škrob. Vezeno šesto jeden rožený komponista, dirigent, jo statkovo podobně ako Josef Kajetan Till ve sferie literatury, ako nacionálny umievc na svojom pelu, na pelu muziky. Tak jo vezeno šesto či a dvažašťa zgromadne s drugými patriotami založil prídne české operové tvorstvo, ktoréž je v Praze prídne raz predstajalo opery v Českej Rice, a to mimo uvzyša s lajskými krajariami. To sú driebeli na zgenenia, ktoréž sú škrúpa pestarcili, aby napísal svejskú operu Dratenik, drotový viezak. Vena je nastala čohu stržašťa let do opery Bedřiša Smetany, prodaná nevesta, předaná nevesta, a płaši jako prydna wierna czeska opera. Szkrób sam ją spiwał na premierie w 1852 głównu rolu. Co go dla stoj opera Žinca we sni twerby Bedřiša Smetany, dają se tak rozkłaść na muzyce za żywadłowe grasie Josefa

0: Čechoslovakska jopak teka obstojala s viacej národnosťou. To sú byli Česká, Nímska, Hungorská, Ukrajinská, Pelská národnosť a ďalšie.
1: A v toho jo prišlo, až nentom v toho časa máme také nímskú variantu, ungárskú variantu v toho samského spíva. Nic v všetkých národnosťov, ale na nemenej ja znajom nímskú variantu a také ungárskú variantu. To je veľmi zaujímavé, až sú ten text vzeli a prevožili také do tých rýcov národných menšinov v starej Československe.
0: Vlečí živišná s čestou Čižašťa. Jo nastal pre jeden zvukový film v Českej rýce. Ben jo navizal na živadlovú gráše Jozefa Kajetana Tyla pod titulom Fidlovačka. V filme sú prevzeli muziku Františeka Škroupy a texty Tyla. Skoro na koncu filma je scéna, že už zpívá jeden psosár zpív Kde domov můj.
1: V tom filmě jo, to tak bylo, až tu celou muziku ved Škroupy s tím textem ved Josefa Tyla jsou převzeli. A ta kvůna scéna, jo, taká byla, žež jeden psosár jo zpíval tu českou hymnu. A to jo taká gnujúca scéna, kenž přecej môžem přirovnáš s našou situáciou, ako máme v Serbách. Tam jo ustupil jeden bogatý bergár, kenž jo gjarde na te spíve a se vielica s nímským spívom. A ven to všukno götujo ve nímskej rece s českým přízukom. To jo veľkým zájemne vížeš a svyšaš. A ven zachopio spívaš taký nímsky Gassenhauer Odu lieber Augustin. A te ľuže, ako tam sejže na tom svieženiu, jomu vrtegroniu, nie, to nejsú naše spíve, to môžeš zabiš. A ven vrtegronio na to česky solche sprache. Za pár let bužo čeština fuč. A na to zachopio jeden psosa, spívaš, tu českou hymnu a publikum něco akceptirovaš pestajenie toho nadutého bergária a všichni potom sobu zpívají tu českou hymnu. Jo? A ku koncu se kroně taky zpívají Čechy nikdy nezabývají. To je naša rec, to je naša kultura. My můžeme na takú kultúru gjar.

0: Jo, jo, mej dom. Nen to wieme, až ma toż ten dolnej Łużycy tak oblubowane spiło zajemne stawizny, ako prejedny joga nastał, ako česka hymna. Z tego nastaś im a stawiznami jo se zabierał Hartmut Leibna a napisał w tom tek z nastawk za siarski kulturny sasupis rozlad Sebastian Elikowski Winkler jo se z nim w tom rozkrenjał. Bezje słowo, mażinca na roku kupki serska namša za ewangelskich Serbu Krystiana Pinikowa z miasta.
1: Pomagaj Bog, ljube soči a ljube braće, dolni, srižni a gorni Łužice, a šuži, že sluhaša serski program RBB. Žicem vam žobnovanu neželu. Naš incajšni neželi na 17. neželi posveti čojosti stoj evangelijom pla Matijosa 15. stavje. Sluhajšo. A Jezus ustupi do drstronu Tyrusa a Zidona. A gledaj, kananejska ženska, duca z tých samých mroku, voaša a žaša k njomu. Och, kniežo, ty syn Dabita, zmili se nade mnu, meja žoka jo vecata zlie hopsaj žona. Vn pak je žedno svoje nevedkroni. A jogo ukniki přistupihu a psosahu jogo a žahu, pušču vece, pšeto vena za nami vova. Vyn pak vytekronie se žašo, ja nesom pysvane, ako jano miazete zgubione vejce, te je jaže Izrael. Vyna pak přiduca se jomu pekvoni, a žašo, kniežo, pomož mi. Ale vyn vytekronie se žašo, vyna nejo přistojne, to hříši klieb vezeš, a psam predkrošiš. Vyna pak žašo, jo, kniežo, ale však ježite psycky v tých drobiencu, kenž vec svojich knězu blída padajú. Tekde Jezus vytekronieci kniežašo, och ženská, tvoja víra jo veľká, tebie se stani, ako ty což. A je ježoka, hodová strova v tej sami štunže. Tak daloko serská Biblia. Tož tom čojeniu doživíme Jezusa zasi raz ako provokatera, to groni ako ľuža, kenč přestupijom roky, granice. A pyznajom žensku, kenč kšuše víri, kenč ma jasne zamier, a je negledajúce provokáciu, přespytovaniu dojšpio. Kaka tomu? K prednemu, že Jezus ven z Galilejskeje, do ne izraelitiskego kraja, misče Tyrus a Zidon se pomenioti. Nie však na turistickém drogovaniu, k drugemu zmaga rovno toštu kananejsku žensku, tudišnu. Vina ženska za ním vova, nesvyši jo Jezus. Jogo uknikam jo je gvosnost švatalna, a teke což vova, kniežo ty syn Dabita. Kral David, pla kananejskich oblubovane nejo, tož netreba doch kužde vežeš, kto ho duce jo. Tola ženska, to vie. Vena voa dali, Jezus melce. To šukniki Jezus apšose, pušču vece. To groni, pysčeliu přec, pen jamame problém. Nie tež nám znate také obhadanie s problémom? Togo, kenž problém ugronio umielcujome, mundtot machen, a ugronione ignorirujome. Jezus, pak žensku přec nepysčelo. Vete koronio šak svojim uknikam. Veto tak vosne, až teke ženska jogo svyše. Som pesvane jano za zgubione vece tie jaže Izrael. Tola ženska se jomu pokvoni a svoju pšosbu vyspytujo. Kniežo, pomož mi. Vynaže víri ve Jezusove gojarske mece, teke za neizraelitiske lúže, tež za svoju žoku. Jezus pak ma jeho postupovanie za nepřistojne a vytekronio s obrazom v kliebe za žiši a nic za pse. Ženská šak se vyt jogo väčšie kritiky začažeš nedajo. Vena ju přijúzio a Jezusoju s jogo obrazom vytekronio. v nej se rozmiote. Pen Jezus je utrajnu víru, je je do víru, do jogo mecu připiznajo. Ľuby přisuchárie a přisuchárky. Víra je přeliš veliká mec. Nic však víra, kenče živa jano našich myslach. Nie. Ale víra, za kterouž sme duce, a se nedajome začašeš, za kterouž kvosne argumentirujome. Zrónju trebame za dobyšasku víru za mňa, za sebie a za derimieše bližšego. Amen.